0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník nestojím před rájem, už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk,

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

0: Je tu 6. hodina, vy posloucháte rádio Český Blaník, České ráno, dnes s Martinem Císařem. Já vás zdravím, přeji krásný páteční den a za chvíli tu budou Lucie Bílá. František Nedvěd.
1: Věšňury bílejch patníků, tiše běží kolem blatníků.
0: Hana Zagorova.
2: Zas to se dá, noc modra šedá.
0: Skupina Lucie, Tomáš Klus, Helena Mondráčková, spoustu dalších a dalších. Hrajeme si české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes čekáme polojasno s kupovitou oblačností na horách s malou pravděpodobností výskytu přeháněk. Jinak v nížinách očekávejte teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia, a to pro Čechy. Na Moravě, obzvlášť na té jižní, by místy mohlo být i 28 stupňů. Na horách teplota většinou okolo 17 stupňů Celsia.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že si prezident vykládá ústavu po svém. Petr Pavel si podle něj vymyslel neústavní podmínku, když po Babišovi žádal před jmenováním premiérem oznámení, jak vyřeší svůj střet zájmů. Prezident v reakci uvedl, že Babiš má svá tvrzení podložit důkazy, anebo vzít slova zpátky. Všech 5 zraněných po zásahu bleskem už nemocnice propustila. Šlo o muže a 5 dětí z letního tábora na Jindřichohradecku. Všichni jsou v pořádku. Zatímco děti byly v nemocnici Jindřichův Hradec, muže vrtulník přepravil do českobudějovického zařízení. Po zásahu byl totiž krátce v bezvědomí. Bouřková činnost v Česku se uklidnila. Stavební práce na koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní provoz vlaků. Od neděle bude omezen provoz mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se pak prodlouží omezení z Kolína až do Přelouče. A víc říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
11: Dálkové vlaky můžou mít kvůli snížené kapacitě i zpoždění. Omezení potrvají do konce července. V Karviné Dolech skončila obnova střechy a fasády šikmého kostela. Památku nyní zdobí původní historické barvy šedá, bílá a červená. Památkáři se inspirovali dochovanými fotografiemi poslední přeživší stavby původní Karviné. Práce vyšly na 7 milionů a většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Tolik zprávy, hezké ráno.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin k tomu 3,5 minuty, posloucháte rádio Český Blaník a vaším průvodcem je dnes moje maličkost, tedy Martin Císař. Já vám přeji krásný pátek, je 3. července a tohle už je Helena Vondráčková. Náhodný známý, za chvíli Lucie a Šrouby do hlavy, anebo Pocity a zpěvák Tomáš Klus. Hezký pátek, dobré ráno.

0: Dobré ráno z Českého Blaníku. Za chvíli to budou Eva Farná, Jan Kalousek a nebo Eva Olmerová. Přeji krásné, dobré ráno, je 3. července, dnešní den je 184. dnem roku 2026. Svátek mají Radomírové, tak všechno jen to nejlepší. A koukám na narozeniny 85. má český herec Oldřich Vlach. Dále je to americký herec Tom Cruise, tomu je 64 let. A jedna událost tady na mě kouká. Rok 1940, před 86 lety. Ve Zlíně začal první český filmový festival. Jmenoval se Filmové žně. A právě dnes začíná ten karlovarský jubilejní 60. Pojďme si zase hrát.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Eva Olmerová a písnička Čekej tiše.
1: Čekej, Azore.
0: Míříme do světa pejsku, každé ráno v tento čas vám přináším nějaké ty informace. Je léto, léto v plném proudu a koupeme se nejen my, ale koupou se i naši čtyřnozí kamarádi. Koupání není jenom zábava, ale pro psy má pohyb ve vodě i řadu benefitů. Ochlazení organismu při vysokých teplotách, tam je to jasné, pejsci se totiž potí pouze přes tlapičky a přehřátí tedy hrozí velice rychle. Samozřejmě je to také pohybová rehabilitace a fyzická a mentální stimulace. Voda je pro většinu pejsků přirozené prostředí plné nových podnětů a posilování vztahu mezi psem a vámi, tedy majitelem nebo majitelkou. A pokud se podívám správně do psího kalendáře, vidím tam jedno jméno. Jedno jediné. Je to Sultán, který má dnes svátek. Tak Sultánům všechno nejlepší. Za chvíli Hana Zagorová, rande u zdinářků a mrkneme se také na počasí. Dnešního dne, ale i víkendu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
8: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme!

0: I slovensky hraje český Blaník, tohle byl Miroslav Žbirka, hezké ráno.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: A já zdravím meteorologa Šimona Koláře. Hezké ráno přeji, jak je v České republice po ránu?
2: Hezké ráno, aktuálně máme v severozápadní polovině Čech již většinou polojasnou oblohu, ale v jihovýchodní polovině našeho území se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a lokálně se vyskytují i přehánky. Teploty raní se pohybují nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia.
0: Dobře, to je dnešní ráno, jak to bude přes den?
2: Zbytek dne přinese polojasnou oblohu, během dne se bude postupně vytvářet kupovitá oblačnost. Během večera se postupně začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20, 21 až 25 stupni Celsia, na jižní Moravě bude teplej až 28 stupni Celsia a ještě doplním, že na Moravě během dne se přidá přechodně čerstvý vítr s nárazy okolo 55 km hodině.
0: Před námi jsou dva dny volna, respektive tři se státním svátkem. Pojďte nám říci, co nás tedy čeká o víkendu, jaké bude počasí?
2: Víkend přinese zejména sobota zpočátku jasnou oblohu, ale odpoledne se od severozápadu bude zatahovat a večer v severní polovině Čech se vyskytnou lokální přehánky. Ranní teploty budou nejčastěji mezi 14 až 10 stupni Celsia, na západě Čech bude chladněji až 8 stupňů Celsia a odpolední maxima 20 až 23 stupňů Celsia. Jen na jihu Moravy se ohřejeme v sobotu i v neděli až 27 stupňů Celsia. Neděle přinese podstatně více srážek a více oblačnosti. Očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přehánkami nebo občasným deštěm. Ranní teploty okolo 13 stupňů Celsia a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Šimon Kolář, Český hydrometeorologický ústav. Šimone, díky, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: A tohle už je Anaka, Údolí včel na Českém Blaníku.

0: František Nedvěd a písnička Blaník, rádio Český Blaník vás zve na další letní koncert.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Příští pátek 10. července se já, tedy Martin Císař, na vás budu těšit v Pelhřimově. Začínáme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí. A tady zahraje, zaspívá třeba Slza, dále to bude Olga Lounová. Těšit se můžete na naší blanickou kapelu Vojtu Nedvěda. Vstupné se neplatí. Letos pro vás máme také navíc speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám už hodně brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak přijďte do Pelhřimova, stavte se i pro tuhle nálepku. Těšíme se pro vás, na vás, na všechny. Pátek 10. července v Pelhřimově. A tenhle koncert, ten je skutečně pro vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: I v dalších minutách to bude s hezkou českou písničkou. Hrajeme vám české písničky, které máte rádi. Jsme Český Blaník a za chvíli právě ta, která vystoupí v Pelhřimově, tedy Olga Lounová. Dále to bude Dalibor Janda, ale i Lucie Bílá. Hezké ráno.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: Deset prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Ahoj Blaníku, tak už jsi vzhůru, koukej vstávat, tady je Lucka Bílá.

0: Dobré ráno, skvělý den, posloucháte i v pátek po ránu Radio Český Blaník, za to velké díky a za chvíli nabídnu Michala Šindeláře.
1: Tu noc hořeli, podali hvězdy.
0: Dále tu bude i Argema.
2: Bílá pěna, láhev orocená.
0: A nebo Olympik. Dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne poměrně polojasná, ale pozor, místy také kupovitá oblačnost a k večeru bude míst i zatažená až oblačná. Co se týče teplot, tak v Čechách zhruba do těch 25 stupňů, na Moravě, na té jižní tedy konkrétně, tam by to mohlo být 28 stupňů Celsia. Tolik o počasí, teď míříme ještě na silnice a za chvíli zprávy a Monika Holubová.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Na výjezdu z Českých Budějovic před kruhovým objezdem směrem na Vodňany se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením, zdržení je minimální. Na Českolipsku u Brenné ve směru na Božíkov dejte pozor na stádo telat pohybujících se na komunikaci. A na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště směrem od Chomutova se vytvořila 1,5-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením.
0: I na vaše dopravní informace čekáme na WhatsAppu Českého Blaníku. Číslo je 720 83 63 07. Přeji šťastnou cestu a pokud možno, ať ho nepotřebujete.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zástupci švýcarské firmy se chtějí kvůli Diag Human sejít se zástupci české vlády. Označují to za poslední pokus o smírné řešení. Firma, která tvrdí, že stát porušil její investici, hrozí Česku miliardovou arbitráží. Takzvané oznámení o sporu zaslala českému ministerstvu financí už v roce 2024. Nárokovala si v něm skoro 4 miliardy korun. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Ta má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. V hlasování o podobě předlohy ale zřejmě nedojde. Očekává se další debata. K novele se navíc sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Český tým záchranářů se z Venezuely postižené zemětřesením vrátí v neděli. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Hygienici kontrolují v Libereckém kraji letní tábory pro děti. Mimo jiné zjišťují i to, jak se organizátoři vyrovnali s novými pravidly. O co přesně se jedná, dodává za krajskou hygienickou stanici v Liberci Kateřina Hochmalová.
11: Zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, takže ještě se díváme na to, jak pestrý ten jídelníček je. Změny v tom technickém zabezpečení táborů, tedy vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené.
10: Letní tábory, ať už pobytové nebo příměstské, vyjdou rodiče nejčastěji na 5 až 10 tisíc korun. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás opět těší Martin Císař.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Je to přesně tak, 7 hodin k tomu 3,5 minuty posloucháte rádio Český Blaník, rádio plné českých písniček, které máte rádi. Za chvíli Argema, Jirka Korn, Vůz jede dál a také písnička dne, tentokrát Michal David a jeho disco příběh. A teď už i jako za mlada a skupina Olympik.

0: Za minutu už bude 7:45, posloucháte Rádio Český Blaník a je tady.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Michal David a jeho disco příběh, jak to sní? Michale, povězte.
3: Písnička Disco příběh vznikala samozřejmě na film a tentokrát se to ale dělalo jinak, ne jak se psali písničky nebo filmová muzika, když film byl hotový. Tady se to dělalo obráceně, my jsme napsali písničku a teprve na to vlastně Jarda Soukup vytvářel film a de facto takový klipy, takže vznikala nejdřív muzika a pak teprve vznikl film.
0: A tady je tahle skvělá píseň.

0: Michal Šindelář, hořeli padaly hvězdy rádio Český Blaníka za 5 minut půl 8. Přeji krásné dobré ráno vám všem, kteří posloucháte Rádio Blaník buď v DABu Plus a nebo na webu radioblaník.cz, tam si kliknete buď na Rádio Blaník anebo Rádio Český Blaník. A pokud jste klikli na Rádio Český Blaník, tak v tuhle chvíli už se nám hlásí kolega Vlastasu, kolega moderátor, který je na cestách a vyrazil k moři. Kam je letos? Zeptám se. Vlasto, víte, ahoj.
1: Krásné ráno. Já jsem na dovolené v Chorvatsku. Tak já nejsem úplně dole, jak možná mají Češi ve zvyku jezdit až na Split nebo na Makarskou. Já jsem na Istrii, navštívil jsem Poreč, kde si to užívám, protože ta teplota oproti vlastně tomu dolejšku je podstatně nižší. Moře teplé, říkají 25. Odhadem bych řekl, že na břehu, když jsem si doplul od bojek ke břehu, tam bych řekl tak 27, 28 dokonce. Jo, je to citelně znát, takže doporučuju opravdu tohle místo, tuto oblast, protože, jak jsem říkal, nejsou tady taková vedra až ke 40 stupňům a navíc to splní svůj účel, takže se vykoupete, projdete se a zkrátka si to užijete.
0: Vlastíku, jak dlouho tady na sever vlastně Chorvatska ti trvala cesta a jaká byla ta cesta, kde jsi projížděl, kudy?
1: Já jsem vyjížděl z východních Čech směr Jižní Morava přes Mikulov do Rakouska, pak přes Slovinsko a tady nahoře do Chorvatska a cesta čistého času bez přestávek 9 hodin s přestávkama 11 hodin.
0: Tak to je paráda. No tak krásný, tak si moc hezky užívají dovolenou a budeme se těšit, až se vrátíš. Kdy to bude, kdy se vracíš domů?
1: Vyjedu v sobotu odpoledne a doma bych měl být nějak po půlnoci v neděli.
0: Báječný. Tak jo, tak šťastnou cestu domů a těšíme se na tebe. Užívej dovolenou. Ahoj.
1: Díky moc, měj se krásně, zdravím všechny posluchače, ahoj.
0: Tak to byl kolega Vlastasuk, ten tráví dovolenou v Chorvatsku, tak pokud vyrazíte i tam právě vy, posluchači Českého Blaníku, tak i tady si nás samozřejmě můžete pustit. Co dál tady u nás, no skvělá písnička, Táňu Naschledanou a za chvíli Petr Spálený. České písničky, které máte rádi, přidám Věru Martinovou, Marka Ztraceného anebo Damians.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzavek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Český Blaník.
10: Já vás chci pozdravit na dobrý ráno, takhle i když v tuto dobu asi spím ještě, ale abyste měli hezký den a všechny příští dny taky pěkný.

0: za chvíli Marek Ztracený a nebo skupina Balet a nebo i Hana Zagorová.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Počasí toho dnešního rána to zná velice dobře Šimon Kolář. Tak Šimone, jak to v Česku, na Moravě a taky ve Slezsku vypadá teď po ránu s počasím? Hezké ráno přeji.
2: Hezké ráno. Aktuálně máme v severozápadní polovině Čech již většinou polojasnou oblohu, ale v jihovýchodní polovině našeho území se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a lokálně se vyskytují i přehánky. Teploty ranní se pohybují nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia.
0: Jak to vypadá s předpovědí na ten dnešní den, jak bude dál?
2: Zbytek dne přinese polojasnou oblohu, během dne se bude postupně vytvářet chupovitá oblačnost. Během večera se postupně začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20, 21 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě bude teplej až 28 stupňů Celsia a ještě doplním, že na Moravě během dne se přidá přechodně čerstvý vítr s nárazy okolo 55 km hodině.
0: Před námi prodloužený víkend, jaký bude?
2: Víkend přinese zejména sobota zpočátku jasnou oblohu, ale odpoledne se od severozápadu bude zatahovat a večer v severní polovině Čech se vyskytnou lokální přehánky. Ranní teploty budou nejčastěji mezi 14 až 10 stupni Celsia, na západě Čech bude chladněji až 8 stupňů Celsia a odpolední maxima 20 až 24 stupňů Celsia. Jen na jihu Moravy se ohřejeme v sobotu i v neděli až 120 stupňů Celsia. Neděle přinese podstatně více srážek a více oblačnosti. Očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Ranní teploty okolo 13 stupňů Celsia a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Šimone, díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Půl osmé, k tomu 7 minut, tohle je Marek Ztracený, za chvíli Slovenka Kristýna. Dobré ráno, hezký celý den. Moje

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blanku.
2: Ahojte, tu je Kristýna, pozdravujem a prajem všetkým dobré ráno.
1: České ráno
0: na Českém blaníku.

0: Slovenská Kristýna, já vám přeji skvělé letní ráno, posloucháte Český Blaník. Tady u nás na Českém Blaníku už za malou chvíli o písni, která bude znít, budete rozhodovat vy, naši posluchači. Tak co, jaká bude slovenská nebo česká, tak možnost máte právě teď. Volejte klidně vzkazy na náš WhatsApp 720 83 63 07. Zmáčkněte mikrofon, namluvte vzkaz, jakou máme zahrát, přidejte třeba i přání a za chvíli se to objeví tady u nás v našem vysílání. Zhruba 8 hodin a 10 minut, to je ten čas. A do té doby třeba skupina Balet, Opět a Radeček, Voxel a dobrý zprávy, anebo skvělá Hanna Zagorová. Ano, tohle je Český Blaník Rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Teď máme 7:45 a míříme na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Silný provoz při brzdě řidiče na dálnici D1 při příjezdu do Brna ve směru na Vyškov od 185. kilometru Kivalka až po exit 194. Zdržení je tam okolo 20 minut. A opatrně projíždíte na dálnici D10, kde na 24. kilometru ve směru na Turnov je pro poruchu odstavené nákladní vozidlo na krajnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak Petro, velké díky, kdyby cokoliv, dejte nám vědět ještě jednou WhatsAppové číslo 720 83 63 07. To je kontakt do studia Rádia Český Blaník.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Becherovku půl litru při koupě od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolino Gel Van Der Vosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
9: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
10: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíblic přijíždějí Lubega a Stacy.
10: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
9: Velká 90ková show.
10: Letní atmosféra.
9: Rodinná picnic zone.
10: A program pro děti.
9: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
10: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
9: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: České ráno
2: na českém Blaníku.

0: všechno, tak všechno mám.
1: Přeji vám krásné, dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník a Pohled na hodiny říká, že bylo 8 hodin. Co dál tady u nás, tak třeba skvělá Věrka Špinarová. Skupina Turbo. A nebo tahle od Karla Gotta. Když muž se ženou snídá. Dále to budou Marie Rotrová, Václav Neckář a spoustu dalších a dalších. Jsme České rádio a hrajeme české písničky, které máte rádi tady na Českém Blaníku.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnešní obloha většinou polojasná, přes den kupovitá oblačnost. Teploty, které vystoupí v Čechách na 24 stupňů, na Moravě do 27. Já vám přeji hezké ráno.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Bezpečnostní situace pro Českou republiku v rámci Evropy je horší než před 4 lety. V České televizi to řekl nový náčelník generálního štábu armády Miroslav Hlaváč ve spojitosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Ministr obrany Jaromír Zuna, který jako jediný pro Hlaváče nehlasoval, mu vyčítá příliš rychlou kariéru v armádě. Nový náčelník to ale jako výtku nebere. Na 5,5 tisíce domácností v Praze 4 je teď bez teplé vody. Týká se to Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Důvodem je porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Pražská teplárenská předpokládá dokončení oprav až ve večerních hodinách. V chráněné krajinné oblasti Železné hory řeší hromadný úhyn raků v řece Chrudimce. Zasažený je úsek mezi přehradami Křižanovice a Práčov, ale špatná je situace i níže po proudu u obce Svídnice. Víc k tomu říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
7: Laboratorní vyšetření ukázalo, že příčinou je račí mor. Ten přenáší invazní americké druhy raků, které jsou vůči nákaze imunní, ale šíří. V oblasti proto platí mimořádná veterinární opatření, aby se nákaza nešířila dále.
6: Aby se račí mor nešířil dál, je důležité, aby lidi raky nepřesouvali na jiná místa. Většina hradů a zámků rozšířila na léto otevírací dobu. Některé z těch ve správě Národního památkového ústavu nezavřou ani v pondělí. Letní sezóna vyvrcholí 22. srpna hradozámeckou nocí a jím letošním tématem je po stopách šlechtických rodů 2026 Šlechta na cestách. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď předávám slovo Martinu Císařovi.
1: Děkuju ti, Moni, pojďme dál.
5: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: 8 hodin k tomu 4 minuty posloucháte rádio Český Blaník. S vámi je Martin a tohle už je Karel Gott. Za chvíli Marie Rotrová, Václav Neckář a potom tu bude Helena Vondráčková. Písnička na vaše přání. Pro koho to bude? Za chvíli prozradím. Teď popřeji hezké ráno, 4,5 minuty po 8.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: A je to tady, podle vás budeme hrát právě teď. Prosím, zahrajte pro kamarádku Lenku z Albrechtic písničku Heleny Vondráčkové. Děkuju, Marian z města Martin na Slovensku. Tak Mariane, Helenu posílám a přeji krásné ráno vám a samo sebou i Lence. Písnička na

trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: pohodovou a dobrou náladou, s pohodovou písničkou, s Věrkou Špinarovou anebo Miroslavem Žbirkou za chvíli tady na Českém Blaníku. Já vám přeji krásné dobré ráno, podíváme se také na počasí, jak bude dnes a také o víkendu, o tom prodlouženém víkendu. Pravda, před námi 3 volné dny, což je skvělá zpráva. A za chvíli tedy informace o počasí, ode mě přání krásného rána. Za 3 minutky už máme půl.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindl X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na Českém Blaníku.

0: Miroš Birka, písnička Zažni, posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zdravím Šimona Koláře, hezké ráno přeji. Jaké počasí teď panuje v Česku?
2: Hezké ráno, aktuálně máme v severozápadní polovině Čech již většinou polojasnou oblohu, ale v jihovýchodní polovině našeho území se vyskytuje oblačná až zatažená obloha a lokálně se vyskytují i přehánky. Teploty raní se pohybují nejčastěji mezi 17 až 13 stupni Celsia.
0: Co dnešek, jaký bude?
2: Zbytek dne přinese polojasnou oblohu, během dne se bude postupně vytvářet kupovitá oblačnost. Během večera se postupně začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20, 21 až 25 stupni Celsia. Na jižní Moravě bude teplej až 28 stupňů Celsia a ještě doplním, že na Moravě během dne se přidá přechodně čerstvý vítr s nárazy okolo 55 km hodině.
0: Před námi víkend, jaký bude?
2: Víkend přinese zejména sobota zpočátku jasnou oblohu, ale odpoledne se od severozápadu bude zatahovat a večer v severní polovině Čech se vyskytnou lokální přehánky. Ranní teploty budou nejčastěji mezi 14 až 10 stupni Celsia, na západě Čech bude chladněji až 8 stupňů Celsia a odpolední maxima 20 až 23 stupňů Celsia. Jen na jihu Moravy se ohřejeme v sobotu i v neděli až k 27 stupňů Celsia. Neděle přinese podstatně více srážek a více oblačnosti. Očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přehánkami nebo občasným deštěm. Ranní teploty okolo 13 stupňů Celsia a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Tak moc krát děkuju, mějte se hezky a hezké ráno.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
3: Rádio Český Blaňák.

0: soudu trestaní.
1: Za minutu máme 8:45, posloucháte Český Blaník. Před námi je prodloužený sváteční víkend a jak to bude v neděli a také v pondělí s velkými obchody, to nám prozradí mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Ustanovení zákona o prodejní době v malou obchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Až tedy na nějaké ty výjimky bychom měli tentokrát nakoupit, v obchodech úplně v pohodě měly by být otevřené. A to je dobré vědět. My se vracíme k písničkám, za chvíli Petr Kolář anebo Petr Kotval s písničkou Je v tahu. Úderem 9. kolega Martin Ledinský a dopolední program Českého Blaníku. A samozřejmě také Pepín Vaněk, ten se přihlásí v 9 hodin a 10 minut. Já se s vámi rozloučím, popřeji krásný pátek a mějte se skvěle.
3: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
4: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
5: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
4: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
3: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
4: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletím.
3: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
4: www.zamek-konopiště.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
8: A také v digitální síti DAB.
7: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
8: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
7: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
9: Ahoj, tady je Petr Kolář a zdravím všechny posluchače Rádia Český Blaník.

0: Na českém Blaníku kabáti za půl minuty bude 9. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za malou chvíli tu budou zprávy a hned po nich další písničky. Chystáme Dalibora Jandu.
1: Vždycky jsem to já.
0: V příští hodině taky Lucie Bílá. Nebo Michal David. Na českém Blaníku vám hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnešní obloha bude polojasná s kupovitou oblačností, na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 28 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů.
3: Za volantem
2: s českým Blaníkem.
0: Zdravíme také řidiče, pojďme se podívat, jak nám to jezdí.
4: Na dálnici D1 na 77. kilometru u Hořic ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdnou dodávku na Krajnici. Na D48 na 51,5. kilometru směrem od Nového Jičína na Český Těšín leží na vozovce dva balíky s igelitem, dejte tam pozor. No a v Praze na výjezdu z přední Kopaniny směrem k nájezdu na D7 havarovala dvě osobní auta. Blokují jeden pruh, počítejte se silným provozem a s kolonou.
0: Další případné zprávy ze silnic můžete zanechat na našem WhatsAppu na čísle 720 836 307. Přejeme šťastnou cestu.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
8: Safari Resort Hluboká u Borovan.
9: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
8: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
10: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
3: Zprávy na českém Blaníku.
4: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Podle předkladatelů má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování ale dnes asi nedojde. Očekává se delší debata. K novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Už dnes začíná největší kinematografická událost roku. Karlovy Vary zahajují jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je více než 130 filmů a návštěva mnoha slavných osobností. Jaké se tam objeví, řekne mluvčí akce Uljana Donátová.
11: Těšit se můžeme třeba na herce Harveyho Keitla, kameramana Roberta Richardsona, herce Jeffreyho Wrighta. Dále se objeví například producentka a režisérka a herečka Kira Sedgwicková, herec Kevin Bacon a legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
4: Den na slavnostním zahájení převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Měl to být konec levných zásilek z Číny, tému si už ale našlo cestu. U části nabídek se objevuje informace, že zboží bude odesláno z evropského skladu. Neznamená to, že je evropské, znamená to, že už leží v Evropské unii. Tím povinnost platit poplatek 3 eura odpadá, píšou to novinky.cz. No a fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šláger v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Zápas se odehraje v pondělí. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou 9:04, přejeme hezké dopoledne. Za chvíli se s Pepínem Vaňkem vydáme za dalším rekordem. Tentokrát půjde o rekord hasičský, ale ještě předtím další písničky. Za chvíli na českém Blaníku Petra Janů s Petrem Jandou, Benjo Band Ivana Mládka a tady už je Michal David a obyčejný příběh.

0: Na českém Blaníku Petra Janů s Petrem Jandou. Pěkné dopoledne.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit nám každý den přináší opravdu rozmanité rekordy. A tento strážce rekordů si pro vás na dnešek připravil jeden hasičský rekord.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejstaršího hasiče. Pan Josef Maštera se stal členem sboru dobrovolných hasičů v listopadu 1955 a ve věku 100 let a 2 měsíce je stále řádným členem, chodí na schůze a zúčastňuje se i soutěží a brigád. Gratulujeme k takovému úžasnému životnímu výkonu.
0: Teda i my z Českého Blaníku gratulujeme, Pepínovi děkujeme a zdravíme do Pelhřimova.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: A za chvíli na Českém Blaníku Dalibor Janda, Lucie Bílá a tady už je Magdaléna od Jelenů.

0: Dalibor Janda na Českém Blaníku. Za 4 minuty bude 9:30. Tak co, přijdou zase horka, která jsme tu měli minulý týden. Počasí v Evropě bude v příštích dnech určovat výrazné teplotní rozhraní. Na západě opět propukne vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude tentokrát ležet na pomezí obou oblastí, takže nás čeká proměnlivý týden s nejistým vývojem. Takže asi ani zima, ani nějaké šílené vedro, tak snad celkem dobrý, co?
1: Český Blaník.
0: Za chvíli na Českém Blaníku Lucie, Hana Zagorová a nebo taky Xindl X.
2: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lily.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: vaší dopolední pohodě na českém Blaníku Meky Žbirka s Magdalenou Šalamounovou. Co vy a táborák teďka přes léto? Napíchnete si taky pěkně na ježka, špekáček, na klacek či opékací jehlu? To je věc, která k létu určitě patří, stejně jako takové ty klasické písničky k táboráku, takové ty kytarovky. U nás na českém Blaníku si budete moct připomenout ty nejhezčí. Každou sobotu a neděli, vždycky večer od 7 večer do 10. Takže zítra je začínáme. Písničky k táboráku. Těšte se!
1: Český Blaník.
0: A za chvíli na českém Blaníku písnička Slunce dál svítí, taky Petra Černocká nebo skupina Kryštof.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
7: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB.
7: I na webu radioblaník.cz.
1: Radio Český Blaník.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.

0: Na Blaníku, na českém Blaníku, Pavel Rott a za půl minuty už bude 10. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich české písničky, které si s námi budete moct i zaspívat. Těšit se můžete na Václava Neckáře.
1: Lékořící cesta ke mně ti zaroste jednou pro vždycky.
0: Těšte se taky na Pavla Bobka.
2: Na co myslí v této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout.
0: Nebo na Janka Ledeckého. To jsou české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Páteční obloha je slunečná, ale počítat musíme i s mraky. Na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. Večer ale bude mraků ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se dnes dostanou na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 28 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů.
4: Za volantem
3: s českým Blaníkem.
0: Zdravíme na silnice, tak jak to aktuálně vypadá?
5: Na dálnici D11 mezi 55. a 5. a 68. kilometrem ve směru na Jaroměř pozor, na krajnici budou probíhat práce údržby. V Karlových Varech ve Vančurově ulici dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce. No a na dálnici D7 mezi 50. a 41. kilometrem směrem od Chomutova na Prahu bude u krajnice probíhat úklid a čištění vozovky.
0: Další zprávy ze silnic můžete zanechat na našem WhatsAppu na čísle 720 836 307. Přejeme šťastný cestu.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Zprávy na českém Blaníku.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Českou republiku. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který začíná právě dnes, včera přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Svrap se vrací na scénu. Kde se nejsnáze přenáší, řekne mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
12: Svrap se snadněji šíří v místech, kde žije více lidí pohromadě. Typicky na ubytovnách, v sociálních zařízeních nebo v ústavech dlouhodobé péče. Běžné cestování v MHD, jako je držení se madel či pouhé usazení se na sedadlo, představuje pro nákazu jen minimální riziko.
5: Jako prevence slouží důsledná osobní hygiena, například používání výhradně vlastního ručníku, ložního prádla i oblečení. No a Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. Neuspěli naopak Jakub Menšík a Karolína Plíšková. 24-letý Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu po 3 letech. V dalším kole se utká se Španělem Munarem. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou skoro 4 minuty po 10. hodině a Martin Ledinský vám přeje hezké dopoledne. Dnes startuje Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Věnovat se tomu budeme i za několik minut s naší kolegyní redaktorkou Sárou Voldánovou. Teď už ale další české písničky. Za chvíli na českém Blaníku Pavel Bobek, Karel Zich a tady už je Václav Neckář.

0: Na českém blaníku Muž na konci světa od Pavla Bobka. Hezké ráno nebo dopoledne, chcete-li. Teď už pojďme na filmový festival, který dnes začíná.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
0: A ve Varech máme kolegyni Sáru Voldánovou. Sáro, ahoj.
3: Dobré ráno z prvního dne ve Varech. Včera jsem vám vyprávěla o tom, že moje kamarádka vyrážela už 5 ráno, aby koupila festivalové pasy na lístky. A přiznám se, že mi to přišlo trochu zbytečné a radši jsem zvolila spánek. Takže tímto bych se jí chtěla veřejně omluvit. A líbám jí ruce za neuvěřitelné skoro 4 hodiny, které strávila ve frontě. Ano, slyšíte správně. 4 hodiny ve frontě od brzkého rána, den před začátkem festivalu. No ale díky tomuto heroickému výkonu máme nejen pas, ale i lístky na několik dobrých snímků a hlavně relativní jistotu, že letos po 3 letech konečně prolomíme tu kletbu a podaří se nám dostat na filmy. Jaké byly, o tom vám poreferuji zase v dalších dílech. Jinak jsme 0 týden pojali pohodově. Prošli jsme se po areálu a dali jsme si samozřejmě zahajovací drink v pupu. Doufali jsme také, že se nám už podaří potkat nějaké herce nebo režiséry, a tak nám trochu poskočilo srdce, když jsme v dálce zahlédli povědomou tvář. No, nebyla to celebrita, byl to můj taťka, který mi tak nějak zapomněl oznámit, že letos jede do Varů taky. Nakonec toho ale bylo hezké rodinné setkání nad gulášem. A já už se teď jdu připravit na dnešní den, ťukám na všechny filmy, které nás čekají, a také na zahajovací koncert s večírkem, o kterém mám takové tušení, že bude rozhodně co vyprávět. Zatím se mějte hezky.
0: Sáro, děkujeme a ty si to ve Varech pěkně užívej.
1: Sářino, Karlovarské dobrodružství.
2: Na českém blaníku.
0: A teď už další pohodové písničky, za chvíli na českém blaníku Marek Ztracený, Tým, a tady je Vyznání od Bobra a Motýla.
4: Sáro.

0: Na českém Blaníku Marek Ztracený. Za 4 minuty bude 10:30. Za chvilku František Ringo Čech s Markétou Muchovou, Marie Rotrová a nebo taky Janek Ledecký. Hezký pátek.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém vlaní.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: vaší dopolední pohodě na Českém Blaníku Michal Tučný z Tučňáky. Tak co, jak je to dlouho, co jste slyšeli svou oblíbenou českou písničku? Pokud je nějaká taková, která vám v našem éteru chybí, my vám ji rádi tady na Českém Blaníku zahrajeme. A to zhruba za půl hodiny. Napište nám tedy zprávu nebo zanechte zvuk na našem WhatsAppu. Číslo je 720 836 307. Tak jaká písnička by to měla být a pro koho? Už teď se moc těším na to, co vyberete. Ještě jednou připomínám číslo na WhatsApp Českého Blaníku 720 836 307.
1: Český Blaník.
0: Za chvíli na Českém Blaníku Činasky, Iveta Bartošová nebo Petr Rezek.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
4: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
3: To je Nahoru Resort Monínec.
4: Dětský program.
3: Letní kino.
4: Nová bobová dráha.
3: A hvězdné čtvrtky.
4: O prázdninách vystoupí
3: Petr Kolář,
4: Jakub Machulda,
3: Hypochondr
4: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
3: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
5: Jsme Český Blaník.
6: A najdete nás i na síti všech sítí.
5: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
6: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník.
7: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: takhle krásně vám hrajeme na českém Blaníku. To byl Ladislav Štajdl. Za necelou minutu bude 11 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už opět hezké české písničky. Chystáme Helenu Vondráčkovou s Jiřím Kornem. Taky Hanu Zagorovou. Nebo skupinu Opět a Radeček. Nemáme to za Hrajeme vám hezké české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Dneškem nás provází sluníčko i mraky. Na horách se mohou výjimečně objevit dešťové přehánky. Večer bude mraků ubývat a pěkně se nám vyjasní. Nejvyšší teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 28 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů.
2: Za volantem
1: s českým Blaníkem.
0: S komplikacemi počítejte na dálnici D1. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Dopravní nehoda dvou dodávek se došetřuje na 181. kilometru dálnice D1 z Prahy na Brno. V místě se tvoří kolona pro osobní vozidla, je zdržení okolo 10 minut, kamiony po pojíždí v koloně před Brnem již od Domašova. A s 10-minutovým zdržením počítejte na Pražském okruhu od letiště ve směru k dálnici D1. Po pojíždě budete mezi 23. a 19. kilometrem.
0: Další případné zprávy ze silnic můžete zanechat na našem WhatsAppu na čísle 720 836 307. Přejeme šťastnou cestu.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
8: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
7: Velká 90ková show.
8: Letní atmosféra.
7: Rodinná piknik zóna.
8: A program pro děti.
7: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
8: Summer Mambo Festival.
9: 15. srpna Třebíblice.
7: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Počasí v Evropě bude v příštích dnech určovat výrazné teplotní rozhraní. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. Od července se mění pravidla pro peněžitou pomoc v mateřství, více říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
1: Platí to v případě, že z důvodu předchozího porodu pobírala peněžitou pomoc v mateřství a před nástupem na ní byla v posledních 4 letech účastna nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dní.
0: Nová mateřská se vezme z té stejné částky jako minule, jen se přepočítá podle aktuálních pravidel. Muž a 5 dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, už opustili nemocnice, všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. No a ve Wimbledonu budou dnes bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Nasazená 10 Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Jsou skoro 4 minuty po 11. hodině a hezké dopoledne vám přeje Martin Ledinský. Za chvíli tady bude písnička na vaše přání. Psát můžete na číslo 720 836 307 a vybrat tu, kterou máte rádi a někomu ji poslat. Do té doby na Českém Blaníku Verona, Slza a tady už je skupina Olympic.

0: na Českém Blaníku Verona. Hezké dopoledne.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A já už tady koukám do vašich zpráv na našem WhatsAppu a napsali Adam s Fandou. Dobrý den, s kamarádem děláme na bytě a malujeme. Mohli byste nám prosím něco hezkého zahrát, aby nám to šlo od ruky? Pro Adama a Fandu? Děkuji. No tak chlapi, když tady máme taky toho Fandu, jo, tak jsem vybral písničku Franta má péra od Babiho Daňka, tak věřím, že potěší. Jinak do auta zdravíme taky Jardu, který cestuje pracovně autem po Itálii a poslouchá Český Blaník pravidelně. Jardo, ať se vám dobře jede. A tady už je Babi Daněk. Hezké dopoledne přejeme.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
3: Fidel by z nás měl radost.

Potkal jsem na schodech lepšou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: na českém Blaníku Marta Kubišová a Nechte zvony znít. Je to skladba z roku 1967 a jejími autory je Karel Svoboda se Zdeňkem Rytířem. Za 6 minut bude 11:30 a za chvíli na českém Blaníku Brontosauři, Hana Zagorová a nebo taky skupina Opět a Radeček.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové,
1: Harley,
2: Xindl X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
7: A také v digitální síti DAB.
6: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
7: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
6: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

0: vaší dopolední pohodě na Českém Blaníku Petr Spálený. Jestli ještě nevíte, kam teď přes léto na zajímavý výlet, můžete zavítat i do lázeňského komplexu Karlova Studánka. Právě tady nedávno otevřeli novou stezku. Ta provází po lokalitách ze známých českých filmů a seriálů. Díky této stezce si budete moct přímo na místech natáčení připomenout známé scény. Trasa má 12 zastavení, měří asi 1,5 km a projít jí zvládnete zhruba asi tak za 45 minut. No, v Karlově Studánce, tam se natáčela třeba kultovní komedie Století s tebou mě baví svět, kde lázeňský dům neboli Slezský dům posloužil jako dějiště slavné scény, ve které polonahý Pavel Nový skáče z balkónu. Jistě si na to všichni vzpomínáte, tak pokud budete mít cestu kolem Karlovy Studánky, můžete si tam na speciální stezce připomenout nějaké ty filmové scény.
1: Český Blaník.
0: Za chvíli na Českém Blaníku Dalibor Janda, Petr Muk a nebo taky Lenka Filipová.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Milovníci country hudby, zveme vás na Třebšínské zvonění 3. a 4. července. Tentokrát oslavíme 80. Pavla Žalmana, 70. Franty Kasla a pokřtíme jeho CD a kapely Scholz Boys. Nebudou chybět texmeni Eva Olmerová 92, Pacific, Míra Paleček, Antikvartet a další. Přidáme další legendy na lavičku andělů. Dětská kytarová škola, výuka baletního tance, bohatý stánkový prodej, parkování a stanování celý víkend zdarma. Více na www.třebšínskézvonění.cz.

Lenka Filipová na rádiu Český Blaník. Za 2 minuty bude 12. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich české písničky, které si s námi budete moct pěkně vychutnat k vašemu obědu. Těšit se můžete na Evu Farnou. Mám.

0: A v příští hodině taky Monika Stachová.
1: Sej se, lásko, sej se, já se blížím, na srdce ti míří, ruce vzhůr.
0: Přesně to jsou české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Páteční obloha je slunečná, ale počítat musíme i s mraky. Na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. Večer ale bude mraků ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty se dnes dostanou na 21 až 25 stupňů. Na jihu Moravy až na 28 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů. Zítra ráno bude krásně slunečno, během dne už ale musíme počítat i s mraky a odpoledne se od severozápadu ještě více zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne místy objevovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů.
3: Za volantem
2: s českým blaníkem.
0: A začínáme na plzeňské dálnici D5, kde je problém ve směru na Prahu. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Vážná dopravní nehoda uzavřela dálnici D5 na 4. kilometru z Plzně na Prahu. Místo nehody je průjezdné přes odpočívku. Počítejte se zdržením pro osobní vozidla okolo 15 minut. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 165. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 15 minut.
0: Další zprávy ze silnic nám můžete napsat nebo namluvit na náš WhatsApp. Číslo je 720 836 307. Přejeme šťastnou cestu.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti! Jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu
8: Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
3: Zprávy na Českém plání.
10: Hezké poledne přeje David Račák. Český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Orbánová je ministryní ve vládě premiéra Pétera Maďara. V chráněné krajinné oblasti Železné hory došlo k hromadnému úhynu raků v řece Chrudimce. Objevily se v úseku mezi přehradami Křižanovice a Práčov. Další pak i níže po proudu u obce Svídnice, pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
11: Laboratorní vyšetření ukázalo, že příčinou je račí mor. Ten přenáší invazní americké druhy raků, které jsou vůči nákaze imunní, ale šíří. V oblasti proto platí mimořádná veterinární opatření, aby se nákaza nešířila dále.
10: Aby se račí mor nešířil dál, je důležité, aby lidi raky nepřesouvali na jiná místa. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla to prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje. Pohřešuje se několik desítek tisíc lidí. No a čeští basketbalisté dnes mají ve Stockholmu možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně jdou do souboje se soupeřem, kterého v listopadu v Praze porazili. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou 3 minuty po 12. hodině, přejeme hezké poledne a pokud obědváte, tak dobrou chuť. S vámi je Martin Ledinský a teď už další písničky. Za chvíli na českém Blaníku Karel Gott, skupina Lucie a právě teď Eva Farná.
12: Mám prostě

0: Na českém Blaníku Karel Gott. Pěkné odpoledne.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Milí Blaníci, už teď pro vás chystáme další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát za vámi dorazíme příští pátek 10. července do Pelhřimova. Celé to odstartuje v 5 odpoledne na Masarykově náměstí, kde vám zahrají a zaspívají Olga Lounová, tom, Vojta Nedvěd,
2: miluju a chci s tebou být.
0: A nebude chybět ani Slza a naše blanická kapela. Vstup je zdarma a pozor, letos pro vás máme navíc i speciální dárek. A sice z Brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte příští pátek 10. července v Pelhřimově, kde se na Masarykově náměstí uskuteční náš další letní koncert.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na českém Blaníku další pohodové písničky. Za chvilku Šance od Daniela Landy, Kočka od Elánu a právě teď Vzkaz v láhvi od Lucie Vondráčkové. Tak hezký poslech.

0: Daniel Landa na Českém Blaníku, za 3 minuty bude 1:30. Meteorologové vydali na dnešek a na sobotu pro část Moravy výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Důvodem jsou nízké srážkové úhrny po vlně veder a také čerstvý vítr. Situaci by měly v neděli a příští týden zmírnit očekávané deště. Každopádně pokud na dnešek nebo na ty další volné dny plánujete na jižní Moravě a v částech Olomouckého a Zlínského kraje táborák, buďte velmi opatrní. Meteorologové doporučují v přírodě oheň vůbec nerozdělávat. Bacha taky na cigaretové nedopalky, ty vlastně na zem nepatří nikdy, že jo? Ale už vůbec ne teď, když je na některých místech Moravy to riziko požáru. Tak na to prosím myslete.
1: Český Blaník.
0: Za chvíli Jaromír Nohavica.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat, ten obchod mám rád.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzavek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
13: A jaké?
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s tákem.
12: Najdete na levnekřížovky.cz.
13: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
12: Mua.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
1: Rádio Český Blaník.

A až budeš stát na Prahu, všechny peníze dal bych za odvahu. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Mlaníkem.

0: vaší odpolední pohodě na českém Blaníku Monika Stachová, ruce vzhůru, lásko vzdej se. Jo, málo který řidič by se jen tak vzdal svého řidičáku. Letos je to o velké výměně právě těch řidičských průkazů. Týká se to stovek tisíc řidičů, kterým letos skončí platnost řidičáku. K jeho výměně můžete použít i portál dopravy. Elektronické podání žádosti je rychlé, bezpečné a levnější. Výměna průkazů se bude nejvíce týkat velkých měst, tak pro jistotu zkontrolujte datum, dokdy máte svůj řidičák platný.
1: Český Blaník.
0: Za chvíli na českém Blaníku divokej byl Jana Kratochvílová nebo taky skupina Miraj.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Na českém Blaníku skvělé trio Zagorová, Hložek, Kotwald. Za půl minuty bude jedna. A za chvíli tu budou další zprávy a pak už opět hezké české písničky. Chystáme Leonu Machálkovou. Těšte se taky na Miroslava Dudáčka. Málo mě znáš, jen jistý ti svítá. A v příští hodině zaspívá i Tomáš Klus. Jsme Český Blaník a hrajeme vám české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší teploty klesnou ke 14 až 10 stupňům, na západě až k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude slunečno, během dne už ale musíme počítat i s mraky a odpoledne se od severozápadu ještě více zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne místy objevovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů na jihu Moravy až na 27 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic je tu s aktuálními informacemi Petra.
2: Provoz na dálnici D5 po uzavřené dálnici z důvodu dopravní nehody na 4. kilometru je obnoven krajnicí. Kolona se rozjíždí, počítejte se zdržením okolo 10 minut. A dopravní nehoda dvou osobních vozidel blokuje pravý jízdní pruh na dálnici D1 na 168. kilometru z Prahy na Brno. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. A na dálnici D1 je uzavřen výjezd z dálnice exitem 56 od Prahy na Soutice.
0: Další informace ze silnic můžete zanechat na našem WhatsAppu na čísle 720 836 307. Přejeme šťastnou cestu.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění Goma v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel nevyslyší výzvy prezidenta Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš, který tvrdí, že prezident účastí poškodí Českou republiku v zahraničí, ještě ve čtvrtek vyslovil naději, že hlava státu účast zváží a rozmyslí si ji. Hygienici kontrolují v Libereckém kraji letní tábory pro děti. Mimo jiné zjišťují i to, jak se organizátoři vyrovnali s novými podmínkami v legislativě platnými od letošního roku. O co přesně se jedná, říká z krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
7: Zdravotní dokumentace, vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, takže ještě se díváme na to, jak pestrý ten jídelníček je. Změny v tom technickém zabezpečení táborů, tedy vybavení umývárnami, jak často se kde děti sprchují, jestli mají k dispozici teplou vodu, toalety, jak jsou vybavené.
6: Já ještě doplním, že letní tábory, ať už pobytové nebo příměstské, výjdou rodiče nejčastěji na 5 až 10 tisíc korun. Prázdninové cesty startují a řidiči by se měli připravit na řady dopravních změn a nových předpisů v evropských zemích. Například ve Španělsku nestačí při poruše auta trojúhelník. Měli byste mít zároveň zapnutý i výstražný maják. V mnoha zemích jsou povinné vesty pro všechny v autě. No a český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý gólman, jenž si výkony v uplynulé sezóně vysloužil nominaci do All-Star týmu nováčků, se Canadiens upsal do roku 2030. Podpis nového kontraktu oznámil generální manažer klubu. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Je skoro 5 minut po 13. hodině. No a Martin Ledinský vám přeje hezké odpoledne. Teď už další české písničky za chvíli. Helena Vondráčková, Michal David a tady už je Leona Machálková.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi.

0: Helena Vondráčková na Českém Blaníku. Hezké odpoledne. A teď jedna dobrá zpráva z dálnice D3. Její nový úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm se řidičům otevře dřív, než bylo v plánu. Podrobnosti dodá zástupce zhotovitele Pavel Fišar.
1: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Stavbu se nám jako zhotoviteli podařilo urychlit zhruba o měsíc, takže místo na konci prázdnin budeme zprovozňovat na konci července.
0: No paráda, tak díky za to a všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Český Blaník.
0: Za chvíli na Českém Blaníku činasky s Bárou Hosnedlovou, Miroslav Dudáček anebo taky Redy Kirken. Právě teď.
3: Nosím černý brýle.

0: Na českém Blaníku Činasky s Bárou Hosnedlovou. Tahle písnička je z roku 2015, konkrétně z alba Rockfield. Za 3 minuty bude 2:30 a dál pro vás chystáme samé hezké písničky. Za chvilku dokola od Tomáše Kluse bude tady i Petr Novák a nebo Kabáti.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: K vaší odpolední pohodě na českém Blaníku Petr Nať a Chráň svoje bláznovstvá. Víkend je před námi, tak co takhle spáchat něco bláznivýho? Nebo aspoň zavítat na hezkou výstavu, kde hraje hlavní roli Krakonoš? Budete-li mít cestu na sever, můžete na tuhle výstavu vyrazit do oblastního muzea v Ústí nad Labem. Krakonoš patří k nejznámějším postavám českých hor. Různé podoby této legendy představuje výstava právě v Ústeckém muzeu. Atmosféru doplňují projekce krkonošských pohádek, které připomínají známé příběhy této ikonické postavy hor. Tak pokud vyrazíte, výstavu o Krakonošovi si hezky užijte, přístupná je až do 24. září.
1: Český Blaník.
0: Za chvíli na českém Blaníku Monika Absolonová, Karel Gott nebo taky Michal Tučný.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s tákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Mandraže na Českém Blaníku, za pár vteřin je tu 14. hodina. Za chvíli tu bude aktuální doprava, počasí, taky další zprávy s Davidem Račákem a pak už další české písničky, které si s námi budete moct zaspívat. Těšit se můžete na Víťu Vávru.
1: Nejsem, co jsem býval.
0: V příští hodině taky Lucie Bílá.
2: Neposlušné papuče já mám.
0: Pěkně nám to tady rozjede, Lucie Bílá. No a těšit se můžete i na Jaroslava Vykrenta.
3: Jen buď jak ta slunečnice, sluncem byl bych rád.
0: To jsou české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou ke 14 až 10 stupňům, na západě až k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude svítit sluníčko, ale během odpoledne se od severozápadu bude zatahovat. Později večer se v severní polovině Čech objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se zítra dostanou ke 20 až 24 stupňům, na jihu Moravy až ke 27 stupňům Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
0: Jak to aktuálně vypadá na plzeňské D5 u Prahy, kde se už dopoledne stala vážná dopravní nehoda, to zjistila Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Na dálnici D5 ve směru do Prahy na 5. kilometru se odklízejí následky po hromadné nehodě a aktuálně se projíždí pouze pravým jízdním pruhem. Další nehoda několika aut komplikuje provoz v úseku dopravního omezení na dálnici D1 na 154. kilometru ve směru do Prahy. Projíždí se levým jízdním pruhem a v koloně od 159. kilometru se zdržíte 40 minut. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Mezi 178. a 196. kilometrem je zdržení pro osobní auta 35 minut.
0: Další zprávy ze silnic nám můžete posílat i na náš WhatsApp s číslem 720 836 307. Přejeme šťastnou cestu.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
12: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
13: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
14: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
0: Hezké odpoledne přeje David Račák. V části Moravy je zvýšené riziko vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes dopoledne vydali meteorologové. Platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia. V Česku vznikají další místa, která propojují pohyb v přírodě s mobilními aplikacemi. Pardubický kraj podpořil vznik nového areálu v aplikaci venku.app v rekreačních lesích pod Hůra u Chrudimi. Co je jeho součástí, říká radní Petra Šimečková.
15: Jsem moc ráda, že Pardubický kraj může takovou skvělou aktivitu podpořit. Lokalita na Podhůře je krásná a každý návštěvník si zde najde to své. Kromě tras s pátráním po kontrolních bodech je zde rodinný park, cyklistické trasy, hypostezky i trasy pro vozíčkáře.
0: V celé republice je v současné době téměř 50 takových areálů a cílem je dostat lidi do přírody. Během červnové vlny veder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší. No a španělský brankář Simón je s 519 minutami bez inkasovaného gólu novým rekordmanem v historii fotbalového mistrovství světa. 29-letý gólman Bilbá na nynějším turnaji v USA, Kanadě a Mexiku ještě neinkasoval a jeho série začala už na minulém šampionátu v Kataru. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
8: Je 5:14, přejeme hezké páteční odpoledne. S vámi je Martin Ledinský a teď už na Českém Blaníku další písničky. Za chvíli Víťa Vávra a tady už je Iveta Bartošová.

0: Lešek Semelka na Českém Blaníku. Pěkné odpoledne. A teď už pojďme do Telče. U tamního štěpnického rybníka je teď totiž k vidění 4-tunová drátěná socha psa Vůpes God. Na hráz rybníka ji včera umístil jeřáb pod dohledem jejího autora Františka Skály.
1: Jsem velmi spokojený. Každým stěhováním se trošku tady něco tady jsme zjistili, že chybí matka, ale snad to je v pořádku, snad to tam dáme zase. Takže dobrý, ale je to náročný, musel tam vlíst tady místní kurátor, jinak tam vždycky lezli nějaký mladý hoši, ale tady písce. Se přidělává to ucho, který se kvůli tomu, že to je s uchem nadměrný náklad na šířku, tak se vždycky musí sundat to ucho na ten transport, s čím jsme nějak nepočítali dopředu, že se bude takhle často stěhovat.
0: Jeden z nejvýraznějších umělců současnosti, František Skála, bude mít totiž v městské galerii Hasičský dům od 5. srpna velkou výstavu. Tak nejprve omrkněte toho psa u rybníka. Teď už na Českém Blaníku další písničky, právě teď Xindl X s Olgou Koenigovou.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro

0: Takhle to na českém Blaníku umí Lucie Bílá rozjet. Musím teda říct, že tahle inovace neposlušných tenisek mi hodně sedla. Věřím, že vám taky. Už brzy se s Pepínem Vaňkem vydáme za jedním zajímavým rekordem. Pokud jste nestihli dopolední premiéru za čtvrt hodiny, tu bude repríza. A do té doby na českém Blaníku Heidi Janku, Valdemar Matuška a nebo taky Jaroslav Vikrent. Za 2 minuty bude 2:30.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ. Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
3: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
4: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
3: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
2: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
3: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
2: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
3: www.zamek-konopiště.cz.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
2: Vraťme čas alespoň na jeden den.
6: Do Třebíli přijíždějí Lubega a Stacy.
2: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
6: Velká 90ková show.
2: Letní atmosféra.
6: Rodinná picnic zóna.
2: A program pro děti.
6: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
2: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
6: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
8: Český Blaník.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako delje studny, lesy jak havrení

0: K vaší odpolední pohodě na českém Blaníku David Koller.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit nám každý den přináší nějaký ten zajímavý rekord. Pokud jste ten dnešní hasičský rekord po 9. hodině dopolední nestihli, právě teď je tu pro vás repríza.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejstaršího hasiče. Pan Josef Maštera se stal členem sboru dobrovolných hasičů v listopadu 1955 a ve věku 100 let a 2 měsíce je stále řádným členem, chodí na schůze a zúčastňuje se i soutěží a brigád. Gratulujeme k takovému úžasnému životnímu výkonu.
0: Přesně tak, to je úctyhodný výkon. Pepíno, díky.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém Blaníku.
0: A za chvíli na českém Blaníku další písničky Petra Janu, Krištof a nebo taky skupina Čechomor s Lenkou Dusilovou.
4: Vietku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk Scandinavian Sleeping and Living.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, Čtyřkoly.
11: Český Blaník.

0: Na českém Blaníku skupina Čechomor s Lenkou Dusilovou. Za minutu a půl bude 15 hodin. Za chvíli tu budou další zprávy a pak už opět hezké české písničky. Hned po zprávách Helena Vondráčková. V příští hodině taky Karel Gott s Darinou Rolincovou. Vyznání. Nebo Želva od skupiny Olympic.
1: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně Želva hledá.
0: Na českém Blaníku vám hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší teploty klesnou ke 14 až 10 stupňům, na západě až k 8 stupňům Celsia. Zítra ráno bude krásně slunečno, během dne už ale musíme počítat i smraky a odpoledne se od severozápadu ještě více zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne místy objevovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů. Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 16 stupňů.
3: Za volantem
2: s českým Blaníkem.
0: A zdravíme také na silnice z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic se nám hlásí Markéta.
4: S opatrností projíždějte po dálnici D35 na trase z Olomouce do Hradce Králové. Na 252. kilometru blokuje pravý jízdní pruh nepojízdná dodávka. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je 40 minut.
0: Další zprávy ze silnic nám můžete napsat na náš WhatsApp, který má číslo 720 836 307. Přejeme šťastnou cestu s českým Blaníkem.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
6: Migové.
5: Harley.
6: Xindl X.
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s tákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Zprávy na českém Blaníku.
12: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Šéfovi SPD Okamurovi vadí schválený mandát české delegace na nadcházející summit NATO. Nesouhlasí hlavně s deklarovanou podporou Ukrajiny a zvyšováním výdajů na obranu. Okamura to řekl serveru novinky.cz. Zdůraznil, že materiál nevznikal na rezortu obrany, který vede nominant SPD Zuna, ale na ministerstvu zahraničí. A tomu šéfuje motorista Petr Macinka. V prvním pololetí roku prodal stát přes 5 milionů dálničních známek v hodnotě více než 5 miliard korun. Ročních se prodalo méně. Měsíční, desetidenní a jednodenní známky ale zaznamenaly nárůst. Vyplývá to z dat společnosti Cendis. V Česku vznikají další místa, která propojují pohyb v přírodě s mobilními aplikacemi. Pardubický kraj podpořil vznik nového areálu v aplikaci Venku App v rekreačních lesích pod Hůra u Chrudimi. Co je součástí, ví radní Petra Šimečková.
13: Jsem moc ráda, že Pardubický kraj může takovou skvělou aktivitu podpořit. Lokalita na Podhůře je krásná a každý návštěvník si zde najde to své. Kromě tras s pátráním po kontrolních bodech je zde rodinný park, cyklistické trasy, hypostezky i trasy pro vozíčkáře.
12: V celé republice už je téměř 50 takových areálů a cílem je dostat lidi do přírody. 11-letého českého chlapce v Tyrolsku srazilo auto. Hochil na kole a při nehodě utrpěl vážné poranění předloktí. Záchranáři mu na místě poskytli první pomoc a převezli ho do nemocnice. Příčiny bouračky vyšetřuje policie. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou skoro 4 minuty po 15. hodině a hezké páteční odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvíli 3 písničky na jedno téma, tentokrát se ty skladby budou týkat jahod, tak pokud jich ještě stále nemáte pro tento rok dost, za chvíli si je na Českém blaníku užijete. Ještě předtím další písničky jako Projektil, Petr Spálený a právě teď nádherná Zblížení od Heleny Vondráčkové, tak ať se vám páteční Český blaník hezky poslouchá.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy.

0: Zahrada ticha od skupiny Projektil na Českém Blaníku. Hezké odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Tak co, taky jste si letos užívali samozběry jahod, stejně jako já? V Přerově nad Labem už bohužel samozběr skončil, všechno jsme to tam vyzbírali, ale co si budeme povídat, jahodová bublanina nebo sladké knedlíky plné jahod, ty se prostě neomrzí. Ta sezóna jahod se celkově chýlí ke konci, tak pokud náhodou v tuhle chvíli stejně jako já trpíte nedostatkem jahod, my je teď pro vás máme v naší hudební rubrice 3 ve 3. Za chvíli vám totiž zahrajeme jahodový koktejl od Dalibora Jandy, bude tu i jahoda od Miraj, ale teď o něčem, co možná ve velkém máte v mrazáku z těch samozběrů. Na Českém Blaníku právě teď jahody mražený od Jiřího Schellingera.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: To byly na českém Blaníku 3 ve 3, dnes na jahodové téma. Dalibor Janda a jahodový koktejl. Za 6 minut bude 15:30. Blíží se dva státní svátky a budou obchody otevřené nebo zavřené? To si povíme za několik minut. Za chvíli na českém Blaníku David Dale, Karel Gott s Darinou Rolincovou a nebo taky Souměrná od Báry Bazikové.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

K vaší odpolední pohodě na Českém Blaníku Kristýna. Máme před sebou prodloužený sváteční víkend a možná stejně jako já o každém státním svátku řešíte, jestli si zrovna o tady tom svátku nakoupíte, protože nějaký svátek je otevřeno, jiný svátek je zase zavřeno. No prostě já v tom mám takovej galimatyáš, že většinou prostě nevím. A jak to tedy bude o těch následujících svátcích v neděli a v pondělí?

0: S těmi velkými obchody to nám poví mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
1: Ustanovení zákona o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej o některých státních svátcích v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních a v dalších provozovnách, se nevztahuje na státní svátky Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v neděli 5. července a Den upálení mistra Jana Husa v pondělí 6. července. Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
0: Takže až na nějaké výjimky bychom měli tentokrát najít obchody otevřené a to je dobré vědět.
2: Český Blaník.
0: Za chvíli na Českém Blaníku Olympik, Marie Rotrová a nebo taky Jiří Korn s Vilémem Čokem. Pro dnešek se s vámi loučí Martin Ledinský, z Českého Blaníku se přesouvám do vedlejšího studia na rádio Blaník a od 16. hodiny tady už s vámi bude kolega Jirka Frélich. Mějte se hezky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více info v restauracích.
12: Rádio Český Blaník.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.

0: Krásný pátek už přeje Jirka Frelich a všechny zdravím a těšte se po 16. hodině na třeba Petra Kotvalda. Taky Václava Neckáře a má něco s jedním pánem.
1: Já si myslím svý a zažil víc, tehle nesází.
0: A Michal David, jeho disco příběh. Ano, české písničky, které máte rádi na rádiu Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Celý prodloužený víkend bude velmi podobně, 24 až 28 stupňů, zítřek plný sluníčka, většinou skoro jasno, sem tam nějaký ten mráček a v neděli, no pozor, sem tam nějaký mráček, už bude trošku silnější kafe, protože na severu se objeví přehánky a někde taky déšť a v pondělí už bude zataženo oblačno a s deštěm, takže pokud plánujete výlet, určitě si zvolte zítřek.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
11: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou opět nahoru. O prodlouženém víkendu může litr benzínu stát až 1,40 korun a 10 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 16 haléřů za litr. Jde o maximální ceny pro víkend a pondělí. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na ještě v Liberci tři lidi a České dráhy. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Národní dopravce lanovku dříve vlastnil. Dráhy ale opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se mu bránit. Při pádu jedné z kabin před 5 lety zemřel průvočí. Pražany už další vlna veder jen tak nerozhází. Město totiž spouští novou mapu o haz chladu. Ta se v horkých dnech stane spásou pro každého, kdo zatouží po příjemném úkrytu před sluncem. Jak funguje a co přesně tam najdeme, ví mluvčí Prahy Vít Hofman.
14: Mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách
13: nebo taky místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody. Lidé během zbraňové amnestie odevzdali celou řadu rarit. Třeba policie v Jihomoravském kraji převzala během akce po domácku vyrobený střílející nůž, tušku a nebo ruský tankový kulomet. V kraji lidé odevzdali dohromady více než 500 kusů zbraní. Nejčastěji šlo o kousky z obou světových válek. Tolik zprávy, hezký den.
12: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 16. hodině vám přeji krásný poslech, teď už Marek Ztracený a písnička To se mi líbí. Tak ať se vám líbí Český Blaník.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Tak to nesmíš brát, lásku si vysnít s kým. Teď si málem rukou rozmažeš oční.

0: No, pamatuji si, že to byly devadesátky, kdy jsem na této písničce doslova ujížděl s Walkmanem a šel jsem po ulici a zpíval jsem si dokola pořád Plačky od Petra Kotvalda. Písnička dne je právě teď na řadě. Tak mimochodem znáte disco příběh.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Já si myslím, že znáte disco příběh a Michal David nám k němu poví víc.
2: Písnička Disco příběh vznikala samozřejmě na film a tentokrát se to ale dělalo jinak, ne jak se psali písničky nebo filmová muzika, když film byl hotovej, tady se to dělalo obráceně. My jsme napsali písničku a teprve na to vlastně Jarda Soukup vytvářel film a de facto takový klipy, takže vznikala nejdřív muzika a pak teprve vznik film.
0: Tak tady je ta písnička, která je známá díky filmu, který se natáčel v Plzni, asi víte, Disco příběh, stejnomená písnička a Michal David.

strachem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj

0: dát.
1: Skupina Jelen a písnička Někde kolem. Jestli jste často někde kolem českého Blaníku, tak jistě víte, že vám hraje jenom hezky česky, no ale malá změna trocha italštiny. Za chvíli zpěvák Drupy, a to díky Haně Zagorové a české písničce.
2: Ty, kdo máš vrácení a zvrácení,
1: ano, Hana Zagorová.
2: Cítíš sám.
1: A teď Drupy. Nádherný duet, za chvíli na českém Blaníku, taky Václav Neckář, teď ale míříme na silnice, je pátek.
3: Za volantem
4: s českým Blaníkem.
1: Dopravní informace má Markéta z ředitelství silnic a dálnic.
5: Nehoda osobního auta s kamionem se vyšetřuje na dálnici D1 v Brně na 194. kilometru směrem do Vyškova. Půl hodiny po pojíždí řidiči v koloně na dálnici D1 směrem do Brna od 8. kilometru. Důvodem je nepojízdný kamion, který blokuje pravý jízdní pruh na 16. kilometru. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je 40 minut.
1: Tak opatrně při pátku, pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku rádia Český Blaník 603 11 71 71.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
10: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
9: To je Nahoru Resort Monínec.
10: Dětský program.
9: Letní kino.
10: Nová bobová dráha.
9: A hvězdné čtvrtky.
10: O prázdninách vystoupí
9: Petr Kolář,
10: Jakub Machulda,
9: Hypochondr
10: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
9: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: pátečnímu schlazení. Písnička od skupiny Činasky. Venku je na nule. Já si myslím, že víte moc dobře, že venku není na nule. Teploty, ty jsou různé. Na jižní Moravě i 25 stupňů Celsia a také v jižních Čechách a v části středních Čech. Jinak třeba na Liberecku okolo 17 stupňů, taková smržovka. No a když koukám na Moravskoslezský kraj, taky něco málo okolo 20 stupňů Celsia. Ale teď v 16 hodin a 40 minut mám na vás otázku.
1: Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu.
0: Ano, jako ve filmu Kulový blesk, protože pro vás mám dobrý kafe.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Je to Lucka Bílá a kdybyste chtěli zahrát tu vaši, a my vám ji rádi splníme chvíli po 17. hodině, tak pište sem k nám na písničky na přání přes WhatsApp na číslo 720 836 307, ještě jednou 720 836 307. Pište nám do rádia Český Blaník a my vám to vaše přání splníme. Pokud náhodou chcete poslat textovou zprávu, pište na WhatsApp textovky. No a pokud chcete namluvit svůj vzkaz, tak klidně do toho.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi.

0: statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Milovníci country hudby, zveme vás na třebšínské zvonění 3. a 4. července. Tentokrát oslavíme 80. Pavla Žalmana, 70. Franty Kasla a pokřtíme jeho CD a kapely Scholz Boys. Nebudou chybět textmeni Eva Olmerová 92, Pacific, Míra Paleček, Antikvartet a další. Přidáme další legendy na lavičku andělů. Dětská kytarová škola, výuka baletního tance, bohatý stánkový prodej, parkování a stanování celý víkend zdarma. Více na www.třebšínskézvonění.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Rádio Český Blaník.

0: Kopečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: rok 1967, tak hezky to zpívalo Heleně Vondráčkové. Podívej, kvete růže, právě teď na Blaníku a poté 17. hodině Poutníci.
1: Otevři oči, ty uspěchaná, dámo uplakaná.
0: A taky Tomáš Linka, Fešáci.

0: Rádio Český Blaník, české písničky, které máte rádi. Pojďme na počasí a taky za silnicemi.
1: Za volantem.
2: S Českým Blaníkem.
0: Je pátek a provoz právě tomu odpovídá, tak buďte na silnicích opatrní a další informace ze silnic a dálnic pro nás v tuto chvíli má Markéta.
3: S opatrností projíždějte po dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Na 13. kilometru u Brodku hasiči likvidují požár osobního auta. Půl hodiny po pojíždi řidiči v koloně na dálnici D1 směrem do Brna mezi 8. a 23. kilometrem. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je půl hodina. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Tak a v tuto chvíli taky přidáme ještě počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Nejtepleji teď na jižní Moravě okolo 25 stupňů Celsia. Zítřek bude plný sluníčka a ještě se oteplí na 24 až 28 stupňů. No a neděle, ta už bude trošku jiná, tam už bude víc mraků, hlavně na severu a severozápadě Čech, tak tady čekáme okolo nějakých 20 stupňů, ale vystoupají teploty i na 25. No a právě na severu a severozápadě v neděli občas déšť. Pondělí už bude víc deštivé a teploty od 19 do 24 stupňů.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirák.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
8: Migové,
7: Harley,
8: Xindl X,
7: Tomáš Klus.
8: Jdeme na Hrady.
7: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Odpoledne přeje Eliška Votrubová. V Česku už dva týdny probíhají žně. Letošní úrodu ale poznamenává sucho. Obilí bude méně, jak odhaduje Český statistický úřad. Pokračuje vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Renata Vodičková.
12: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. První odhad sklizně je nižší meziročně o 16% v porovnání s pětiletým průměrem o 12%. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
11: Málo bude i řepky. Sklizeň u ní klesne meziročně o více než 17%. Na řece Bílině u Řehlovic nedaleko Ústí nad Labem se objevila bílá pěna. Vodohospodáři odebrali vzorky a zjistili, že voda obsahuje tenzidy. Ty sice nespůsobují úhyn ryb, ale mohou pro ně být stresorem. Situaci řeší havarijní technik Povodí Ohře. V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme během slavnostního večera americký herec Dustin Hoffman. Festival uvede do 11. července přes 130 snímků. Fanoušci cyklistiky se dočkali. Po roce opět začíná legendární Tour de France. Na start nejslavnějšího závodu planety se poprvé v kariéře postaví i český cyklista Matias Vacek. Má životní formu a touží vyhrát alespoň jednu etapu. Tour startuje zítra odpoledne v Barceloně. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Krátce po 17. hodině Janek Ledecký a písnička Všechno bude fajn. Děkujeme za vzkazy, písničky na přání jsem oznámil, můžeme hrát. Za chvíli, za pár minut splníme třeba přání z Opavy. Napsali ze zahrádky, chtějí zahrát k pivečku a ke grilu a vybrali velmi pěknou písničku. Tak si na to počkejte, teď už ale slibovaná od Janka Ledeckého. Všechno bude fajn a Tereza Karendlová za chvíli. Tak pěkný poslech.

Poutníci a písnička Panenka na českém Blaníku a pojďme na vaše WhatsAppové vzkazy. Z Opavy napsali, abychom zahráli na zahrádku k pivečku a ke grilu písničku 19 od Františka Nedvěda. Všem přeje hezký den naše posluchačka Renáta, tak my zdravíme právě teď do Opavy a posíláme písničku, kterou jste si napsala, Renato. František Nedvěd.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Gump a písnička Život je pes, za chvíli Karel Gott. Taky Michal Kocáb nebo Valérie Čižmárová. Já věřím, že život není pes, jak zpívalo právě teď několik zpěváků v písničce k filmu o pejskovi Gumpovi Život je pes. Já věřím, že je docela hezký, speciálně pokud za vámi vyrazí Blaník a zahraje vám ty krásné písničky pěkně naživo a zaspívají velké hvězdy. Víc o tom za chvíli, tak buďte s námi, posloucháte Český Blaník a tak si hrajeme hezky česky celé léto.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ. Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
2: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
3: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
2: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
1: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
2: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
1: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
2: www.zamek-konopiště.cz.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
1: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: Do Třebíblicí jezdí Lou Vega a Stacy.
1: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
5: Velká devadesátková show.
1: Letní atmosféra.
5: Rodinná piknik zóna.
1: A program pro děti.
5: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
1: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
5: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
0: Jsou tady čerstvé dopravní informace, přihlásila se nám Markéta z ředitelství silnic a dálnic.
9: Dálnice D46 je mezi Prostějovem a Vyškovem neprůjezdná na 13. kilometru. Hasiči likvidují požár osobního auta. Nehoda dvou vozidel blokuje levý jízdní pruh na 2. kilometru v dálnice D7 u Tuchoměřic směrem do Prahy. Půl hodiny po pojíždí řidiči v koloně na dálnici D1 směrem do Brna mezi 10. a 23. kilometrem a kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je 20 minut.
0: Přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A teď už Michal Kocáb a S cizí ženou v cizím pokoji, za chvíli Valérie Čižmárová a pak slibovaný Karel Gott. Pěkný pátek.

rzekomych, snad tu schazi, a snad tu schazi, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

Proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá? Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: noc pod čirákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Dorazí už v pátek a bude to 10. července za týden. Dorazí třeba Vojta Nedvěd.
1: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tuž, zase vrací se mi všechno spát.
0: Naše blanická kapela a taky skupina Slza.
2: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct, tentokrát tě nenechám.
0: Letní koncert Rádia Blaník v Peleřimově. Roze zpívá taky Olga Lounová. Hej, jak zpívá Olga. Tak za týden 10. července bude to 5 minut před 5. hodinou, se o skvělou muziku postarají právě oni. Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd a blanická kapela.
3: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ještě zbývá zmínit vstupné. Vstupné se neplatí, je to jednoduché. Přijďte, je to zdarma, za 5 minut 5, Peleřimov, Masarykovo náměstí, v pátek příští týden.
3: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Abychom si ještě víc navnadili na ten páteční koncert za týden v Peleřimově, tak pro vás máme skupinu Slza, za chvíli chmíří Pampelišek.
7: Atención, señoras y señores!
8: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
7: La Tropical!
8: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
7: Yeso!
8: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
7: Awara Shar!
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
10: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
14: Rádio Český Blaník.

Meky Šbírka, písnička Mám rád. Já mám rád takové blanické léto. No a letní koncerty Rádia Blaník. Už jste na nějakém byli? A pokud nemáte to daleko do Pelhřimova, do Města rekordů, tak rozhodně

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létanice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl ve sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl.

0: Marie Rotrová, Jiří Bartoška a krásný duet Klíč pro štěstí na Českém Blaníku. Po 18. hodině Milan Drobný.
1: Hej, doma víc, než mám já, když vím, že se na mě usmívá ráno azurové.
0: Na mátku třeba taky Michal David. Helena Vondráčková a Sladké mámení.
2: Sladké mámení.
0: Z filmu S tebou mě baví svět. Snad vás s Českým Blaníkem baví svět, když vám hraje české písničky, které máte rádi.
3: Za volantem.
4: S Českým Blaníkem.
0: Máme tady čerstvé dopravní informace a s nimi se hlásí Markéta.
5: Dálnice D46 je mezi Prostějovem a Vyškovem neprůjezdná na 13. kilometru. Hasiči likvidují požár osobního auta. Nehoda dvou vozidel blokuje levý jízdní pruh na 2. kilometru dálnice D7 u Tuchoměřic směrem do Prahy. Půl hodiny po pojíždí řidiči v koloně na dálnici D1 směrem do Brna mezi 10. a 23. kilometrem. A kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je 20 minut.
0: Při pátku přejeme šťastnou cestu.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: V noci se nám ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia a bude většinou jasno. Zítřek taky plný sluníčka, sem tam ale večer nějaká přehánka, hlavně na severu naší země a na horách. Teploměr může vystoupat zítra na 19 až 24 stupňů. Je to ideální den na procházku, protože více deštivo, hlavně na severu a západě, bude potom v neděli. A teploměr vystoupá na 20 až 25 a nedělní teploty na jižní Moravě až 27 stupňů, jako přes kopírák. Pondělí akorát bude ještě víc deštivo a bude pršet skoro na celém našem území, nebo alespoň přehánky. Prodloužený víkend ale začne krásnou sobotou.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Prodej elektromobilů má v Česku nový rekord. V červnu se lidé nových elektroaut koupili více než 2000. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu. I přesto se ale elektromobilů v Česku neprodává tolik jako v ostatních státech Evropské unie. Policie zadržela vandala, který v Praze poničil sochy na Rudolfinu. Nepochopitelný čin provedl 40-letý muž ve středu. Kladivem zhruba 20krát udeřil do dvou soch na bočním schodišti. Za poškození cizí věci mu hrozí 3 roky vězení. Prodloužený víkend začíná a řada lidí míří na chaty, chalupy nebo na dovolené. Na silnicích se to bude auto jen hemžit a v pozoru jsou proto policisté. Ti budou na bezpečnost dohlížet. Na co se zaměří, popsal v České televizi ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
11: Se zaměřujeme na celou řadu oblastí, které jsou těmi nejčastějšími u těch nejtragičtějších dopravních nehod, to znamená rychlost, nevěnování se řízení. Teď je velkým tématem nepoužívání bezpečnostních pásů. Budeme kontrolovat vše i to, jestli jsou řidiči například pod vlivem alkoholu.
10: Policisté budou zároveň dohlížet i na plynulost dopravy. Záchranářům se 8 dní po ničivých zemětřeseních ve Venezuele podařilo zachránit živého člověka. 43-letého muže vytáhli venezuelské a mezinárodní záchranné týmy. Operace s názvem Zázrak trvala více než 70 hodin. Během ní dostával muž hadičkami vodu, jídlo i léky. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
4: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Dvě minuty po 18. hodině vám přeji krásný pátek a začínáme nádhernou písničkou. Já ji mám velmi rád. Je to písnička se skvělým textem Zdeňka Rytíře a jako kluk, který vyrůstal u řeky, konkrétně u řeky Jizery, můžu jen ocenit, jak se malá říčka postupně mění ve velkou řeku. Tak si poslechněte písničku, která byla hitem od roku 1975, kdy v Davidském studiu natočila Hana Zagorová. Písnička Řeka zázraku na Českém Blaníku.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny,

ty slova jak očmáčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Můj ty smutku, já si dám tu práci. Vyklop

voníš vesnicí. Nic tě nerozhází, jsi dívka tajně spící. Jen jedny boty máš,

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Český blank.

0: magické léto v Aquapol Spraha už je tady.
1: Zábava, vlny, tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapol Spraha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Pozor, pozor! Nyní začínají prázdninové slevy v zahradnictví Gazebo. O 15% levnější, všechno, co roste. Sjezd z E55, Pišely, 4 školy.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Liberci za 6 milionů 400 tisíc korun. Byt 2+1 v Ostravě Hrabůvce za 3 miliony 350 tisíc. Byt 2KK v Čáslavi na Kutnohorsku za 5 milionů 290 tisíc. Stavební parcela v Javoru u Klatov za 2 miliony 735 tisíc. A rodinný dům v Děčíně za 4 miliony 200 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlavníku.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud zvěst, když zhor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel a on nikdy nepozval.

a kroužky od sklenic a jinak nezbývá tu, jak vidím, pane, ale v skutku vůbec nic. Když koukám na tu ztrátu, najednou slyším vlastní smích.

jen byste si mě všimnul blíž. Dík vám jsem naplněna a proto, pane, samý smích. A s vděkou celá

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Herbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlách.
1: A také Karel Kohl.
0: A dokonce i Čeplín byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže se jmenuje ten tvůj klub?
2: No, přece Kuba.

0: Rádio Český Blaník.
1: To je i Dalibor Janda.
2: Oheň voda vítr bý, samolepky lásky po kapsách.
0: Kamelie.

tak zase vzpomínám na lásku minulou, chvíli ji proklínám, náladu pod nulou, byla jak lavina.

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: mis dobrých nadějí.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním kladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdiku.

Better let her be. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíší finej moučká. Jo, jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší finej moučká. Jo, jo, ahoj!

0: Písnička na přání.
1: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
0: Písnička na přání na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

proč do rány se vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
8: Český Blaník.

zůstane jen Jirka Mrňava. Jenom Jirka Mrňava, a k smrti jenom krok. Mám to smutnej konec a whisky ani lok.

koláč rosu roní, marně pastýř ovci hledá, luny svice chytit nedá, vítr zvinit tiše sténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

Našla dívka kluka nešťastného, zamilovala se do něho.